plnú nádrž, prosím. Je tu niekde telefón? Haló, haló, to som ja, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a ja už bych spal. Ten čaj som už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Ja jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sním.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál a tak jsem řekl jen s Bohem, lásko.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Vím, že jsem slíbil tolikrát, že ti snad postavím i hrad. Vím, že jsem slíbil, ale teď ti mám chuť uletět.

Už tenkrát, lásko, zdá se mi, byl jsem dávno nadzemí. A ty tam sedíš na věži a doufáš, že čas neběží. Tak už si zapni megafon a pošli aspoň to. Už je to víc než století, co jsme se báli o děti. Už je to víc než tu výrok, co se chystám na ten krok. A tak si plácám v kaluži a čekám, až se oddlužím. Tak už si zapni megafon

ti teď mávám z ranveje a hledám signál naděje. A ty tak pevná na věži v čase.

jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

rada máš, za mňa sa vydáš. Jaj, Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si berem, nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpral. Lásku moji, kníže Igor si berem,

0: Rádio v Nitre 105,4.
1: Ahoj lásko, chtěl jsem ti jen říct, ať koukneš do krabice rukavic, úplně ve spod modrým papíru je dárek tobě přímo na míru, co jsem ti dávno už měl dát. A teď je pozdě, nepreč, Sáro, slzy ti nesluší.
2: Jedna z mých nejmilejších

0: Rádio v Nitre.
1: Jsou tady s námi, stačí zavřít oči, zataje dech a na všechny strany. Když máme strach, že se nám vzdaluje břeh, něco se nedá zvážit, nedá změřit, ani vypočítat musíme věřit. Nejsme tu sami,

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat zneluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

sám sem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj vôbec cestu môžu sedieť voli. 90% za B, ale to mi prišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

0: srdce, pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytl stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.

0: je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze správ od spiklenců, z levného obroku.